břechově zaspal blážené snom. Nines nede, orgiala tam pod prozorom. Veter je večba, violončela, přežnivé skále nedohled. Zora ty břežnivu